jako bláze, že máš jaká důvěr tvojí, i tě věř, slavu posílám, odsuj, syn, věř, za tomu,